kuchyně, koto moje jme vzpomíně, nespomíní mý jme. Ale já jsem myslel,